0: kajke to tež spodživne začuče ráno z čopvého boliška so vudrapač a vedžeč, aha, dženca je punžela. Dženca nie svojackun stydženia po takým žaného časa nešto riadného doživič, kýba zo vieza nádžele ze svojbu a tadal, ale katka, hej, kun stydženia to by ketropone. Dženca bude punžela tež zavešte ketropone, ale zladuje môj toleračo na zajšve dny, što sme tam všetko riadného doživili.
1: No a my mějme vězo dojí konstitučenia a dajky kýva nám tež s příchodným záso. Hej, ty se to prelegi, že řek, je so vězo tož to športovalo, nic jenéž energia kočobusu stěch, o rajništu, ale tež ještě množe další športovce, Jan Reho nám nedom o tom rozpravě. A nic jenéž, no hej, tož tak tež člověka jsou so vůběžovali, ale tež kapony. A to v Jasince, tam sú lica vôtovali druhé také vôbeďovanie, voto kotro honač poprom najhúšči, šo nekrec zynk voto dá, kýba tiež rej. Bettina Wenderotová by tam za nás namiestne a nám za neka kodinu votom rozpravia a vysa sme sa včera našim vôsovaniu v občane s tým zabierali s tým prašením, štú svúša popravom k srbstvu. Mirčin Venk tobie, kotrž je sa s tým zabieral, viac votem, abo krotký vúriesk, svišiče tu pola nás programe dňa ráno, cvipšinošk viezo na našej app MDR Serbia, abo tiež v odjetice ARD Sounds.
0: A vieš, Katka, što je môj najľubší honáč, najľubší kapon?
1: Nie?
0: Tún serbský rozvoz. Tún kúžde rado, vúce rej. Čiveč piečno podvečích je také pravé. Dobré ranie, přejmaj. Katka a Jakub z Budyska studia. Dobré ranie. Spodobanie.

Rielcena netko wiem. No a chcete vidieť, kak hudžbne dále, čo hač do šešťich? Žan problém. To je Daniela Hazec, serbským rozhlasu. Tež Michal Cyš nás zveselí. A tych tež znajete, to je Musky Kordelane. A so wie nesme tež mezinárodná hudba falovač Felix Jen Pride Spechodzin Cinače je.

0: spieć hodzina 20 je. 12 dłuhe lita su czakali, zo so modlili, wotem sonili, a sobotu bieskończnie tak daleko. Po 12 lita raja zaso druhe najwyższe lize niemskie, sobotu doby energia kocebus zvonka Regensburgu z 01, a tyž mnoho serbo jesi tam dojebo, například Mirčin Reho.
1: Možno smo od piatka tam, to by te jedna dobra idea, dokaž smo si te mesto dobrali, tam su celo veli tisac energijo, zna boli feno. Pojn smo mu boli dženca na te ry, to by fantastiko, ta atmosfera, te rota, to je šo posvo, musmo boli te v ultrabloku nutska, sredja nutska, musmo to zbožnomili, te kartki tam dostat, z moj džoku. To by junkrotne, pravne, a musel jara veselimo, da smo tudi šafli, a nek smo veselimo na drugo ligu, a polna power.
0: Aj, polna power v fenovem bloku FC Energije Kočebus, šako so pred njim tež rozsudne rota za FC Energijo padnili. Nimo to je tež roto Kočebuščano Marius Funk poslednje menšine. Jednatku direktne pred blokom ultrapřivisnikov otvobaral, kajke to doživjenje, kajš tež za runje naspomnjenu džoku Lailu.
2: Vzame by to nešto cíl vosebite, dokud by to moja prvná vonko nahrá a s mojim papu by to tý cíl fajn ve tam ultrabloku stáč a pon šen funk tún jednátku ďažal a to by nešto cíl rána a pon sme tiež šen na tún traunik šli a súbu svičili a pon sme veselo doma jeli.
0: Kajký konste, Džinja. A stádion je bychú tiež ešte trošo dalších Serbov. A kak sú voni rudo živili? Nám nedom tiež Jan Rea rozpravia, mezdrujem je si Serb s kolesom do Regensburga doju, zo by mu tam rysčiovač. To debi obhodže ľubosť byť. Nedom jace k tomu, slyšíme tu, serbským rozvosu našich športových úsledkách.

0: Šešan alias James Münk ze starych boješčo inspiruje. Nie. Tu se daja čerstve boješče konca tydzenia je na pošešćich.
1: Serbski rozvoz. Boješče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Nemski centrum za astrofyziku DZA započne dženca s točenjom džire do zemje pola Nuoslic. S tym se na dalšie miestnje vuboko pod zemju gravitacijske žome mierič, po možnosti bez zčasenja v zornocu vikamizne. V tym informovaše viesne predstavitelja gmene Rožant. Hižo od februara maja tež v Krostče pola vulkie Dubravy točensku džeru, z kotriž kamieniznu za možný podzemský labor a Einsteinovy teleskop přepetuje. V cínače sách odmichu sokun stydženia meje mietania, miestrujem v Rožinče, Nuje Viesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v Horkách rejovaše cínače džičacich a mojinských borov vokúr meje. Sobotu Krosčicach by ich 20 borov, kýž mies serbskými tiež Irsku reju pokazachu. V Votrove vubičovachu so v cioch skupinách vo veršk meje a skončichu se spionym večokom. Nedželu Nebelčicach mejachu 6 džičacich a cínače mojinských borov. Tam so při poaliniu meje veršk letušoho nuho štoma votvama. V Voklecach mieše letuša meja priniraz v krutym stiaku. Vokúr meje rejovaše 34 borov. V Konecach a Nemcach odmije so meje metanie jako veršk kunštidženského svedženského svedženia. Vodajče, prošu. V Pančicach kukovie svičachu včera prinesiate opravenie. Tam je 18 dječí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu kúšto z nich od starších družku pšavodžane. Kur Lipa je svičenské kemše vúčpne voprubil a tiež v Kulovie přijímovaše na serbských dopodnejších kemšach 10 prini voprovenských dječí zakrament. Všetky se dom holcu bych usieji za svičen družču drastu zvoblekli. Na čerovším cvonimským dňu muzeu pod hesvom Se muzeje se vieselom odkryč bych u muzeje darmotne otvorene. Tež serbski muzeji v Budešine a Kočebusu ste sa na akcii s vedženiemi v občeli voj. V Braniborskim krajnom muzeju v Kočebusu vitachu niečo 186. Tam vodmi sa miestrujem serbska dživarnička kolektíva Vakuum. Pod hesvom Zob Maxing môžachu zajemce serbske elementy z všetný drastu kombinovač. Nimo vôdovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojské drasty za serbskými bandami a našivankami vúdebič. Jeden až jest, že sa čronačo je sa na druhým serbským spionom vúbečovaniu Kaponu, čera jasince vôbčelivo. Pola vulkých rasov vúda by si vútovčan Matejo Malc s jeho honačom prenie miestno z 6 až 70 zinkami. Pola malo honačo, kde še zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 až 4,5 rasov v hodine zaspieval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vôbečovaniu mieše Kapon z Ríze Grosnhajna. Viace vo čerovším vúbečovaniu honaču slyšite tu pola nás byl na sedem. To bych u naše bojezče, kotrež nám makáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje kytro svunčný džen, než s nekotrými mročelami, má sucho vostač a to pri temperatúrach mies 18 a 22 stopnimi. Hač do štvotka zmieme viac a viac mročelu držli svunca, přeco zásoraz môže sa so tiež pokapač, tiež zarymač sobiu tu tých dňoma.
0: Krotko a svotko na našich drohách šitko dere beží vyskačo žanech neje. Tuž vám přijemo dobrú jezbu do džensnýšeho dňa, do nôho tydženia, peč pona po šeštiche.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je Michalcuž v Serbským rozvozu.

0: István Kabela Wobere dospiva šišč menšinou došešiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Jensa Rano Bernadet Lanzena ze Salova.
2: Steu před rosudom, ale nevím si rade. Bundu tu, abo bundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ještě jeden půjč městem? Pozastanu? Činju jenž přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Jsem bezradná. Trebam ještě vokomik. Du do lesa, do přírody. Veselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatým rypikom, nad modnej zelenju trávy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkije vunje kčejatého boza. Příroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so právě stuti pozitivní energiju. Čerstvé povito, pohyb, stvoba Boža, vokševia dušu. A nedom začuvam tute vůboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem celé při sebi. Začuvam, zo kroču po pravém puču. Začuvam, zo nesem sama, šako bo náš kněz mě po svojim puču vědže. A to je dere tak. To vám tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mimošč a lubošč. Zo byšče vědželi, zo nešče sami, a zo kročiče po pravém puču.
0: Dobrá je Bernadet Lanzena ze Salova, nadavku kajštýš zamobitošči kuluskeje vosady. A s tým je 5 hodin, 5 a posta za 5 menšinou. Sudaj je nímske poješte a toto ište krutky vula, co vie na dženstnýše vědro.

0: Banga, Ranga, Spivaka, Dara, jestem Spivom Dobewa. Eurovision Song Contest letuši 70. ve Wienie. Šešo džincinače zajmav spiv z moja vida znamenča, ale ročo z vina, ročo z boaske do našeje domizne do Vužice. Serbske spivne vubidžovanje kapono, rekaše zarjadovanje, kiš je čera džiči mođinu a starših do jasince pričanevo. Či jedni z klitku ruce a vulki nađiju na myto, či tamni rze z čipnoty so čera dopodnja do jasence podachu, me z nimi tež kolegina Bettina Wenderotova.
1: Du, jasence, poda budarec na dvore, dženca ništu uspav neješ, ako šeže sač kapono honačo tu spiva v přijotovani brožni, Bernd Budar zromadne se svojim bratrom Danielom, iže druhý kruč teke vubidžovanje serbskih kapono organizuje, Kneže Budarjo zvodkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte sobučinic.
2: Aj kuj sobučič može kujže, najdalejši jo se zriza groznajme bo, a te tamo honače su šeli v okoline Jasence, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače su jara pilne a spivaja, tamne so jara ručo džaža, dava na nekajke trikse, so može jen to zvučovač, a so na teke ubičovanje přijotovač.
2: Jen můžete honáči trénovat, když je te, do těch klidků teka také za děň hodinu, co se to na to naučá.
1: Nitko je tak, že je bůze ta hodinka nímo, jak ta vy tu jasnice na tu ideju přišli, tak ubyčovaně suva uhotovat, to jako je v našem koncu skýry junkrot na druhých koncach bolo rozšireno.
2: Hej, myslím, že 5 letami byli bola Biskupic a jsme tam jaro úplně odzankli s našimi honáčami a jsme doma jeli a jsme si vůvámali, čo to tak bylo a jsme na tu ideju přišli, že jsou Děve biskupice a Němci spívali a moc jsme srbci to zrozumili a to a to tak úplně bylo ten.
1: Myslím, že se ho starali a že samo po sebi to honáče nakupovali, nikoci z vás.
2: Hej, my jsme ty hodovali tak jmenované Lachan, tu co širi, bohužel jim dženca najskej hodně pravil neho, dokud on nebyl ještě tak šivotovaný na to.
1: Potak jim tu může být honač ničo smečům ju neješ, tu je dobil, to se potom za nikotře menšiny tu vůhodnoči, podest je již natvorene, smíme čipni být. Si menšiny již, potom jsou te honače takhle ze zvůbědžovaného motové, tež Klara z Kruščic je s jenom honačom šijová, Klara, tun honač po vás doma, že spilně budí, abo se ty před honačom otučená?
3: Ale doma, že se jara byle spila, ale denca irgendwie gar nic tak byle, jo, tun gondoš to nikdy lusť, jo.
1: Děti a dorosčení jsou tu celou hodinu seděli a ladali, jak pilně honače spila, ja? Je to, što se v obkyč bylo.
4: Te su čele šelokije upadali a spivali.
5: 76 anšlegen Mateo Malz.
1: Netko je tak daleko vulke vulosovanje zvuto a halštrova. Pšinže ta je najpilnejši honačaj regiona. Serbski honač nežan podla tam na cele prine mestne. A vezmo maja tiš išče cele osebite myto za te honače, ki so cve vubičovanje melčeli. Tam je nek našel, im so tu serbski honač přesadil.
6: Se spravočic. Budem se zavešť jara dobre.
1: Torika jutze rano pravočicach znano tola budžak staj časo nic je než na honača spuštit.
0: Tudje menuce čera češko podživau a dobečarski honač pola vujkých honačov je 6 a 70 razu zaspivau a je zvutu přiju. Pola mavých družinov je halštruský honačik 104,5 razov v jeničky hodžine zaspivau a si s tým s odstavkom zvotu medalju vudobil no haj palame doma byl on spišne vyponoj s přizemiu. 6 hodin 17 je dobranie přije serbský rozvoz Katka a Jakub tu smoj nedom ľube dieči. Ščiju je za vás rajnči postro kopačky. Co na vás vesela.

0: Žiju pak žiju so doma. 6:25. No a što je policija? Tu pola nas doma nasledživa, vusledživa, Katka nam to poveda.
1: Policija z G.
2: No ja se nadžem za što vidím se ráno šice fit a vúspaní, pšetož si jenož skrutka drimnú, by si postaču šofér upela sobotu večer na autodroze a 4 mies s voni boršču a horním vujezdom a přitom zráze potom do pšetním jedúceho golfa. Šofér golfa bú z lohka zranene a na auto maj nasta škoda 10 euro. V Biskupicach bychú vandálojo popuču, Liebe Preine, jeden Nersnate, gäsch Polizias Gili, wun mir piat knotze nad Wornischtschui Zuchnowau, Wabienski Steak Banki Wopschkodziu, a potem Servicewe Automat, buschem Zdatschu betun sa jesdjengi poaliu. Pschitem bin aparo Schkodu, 10 100 Euro, saastonice za Nersnatem Pütterja.

sedem menšinov. Po napo sedmiche a pola nas serbským rozvozu sče pravje, tyž treba če pomoc k šireniu vašich informáciu, kečbu rubrice pytam, nepšinže netko téma možne přichodne kvás, ale tale vec je pytace mu rône tak ľuba, namimlece hučbník Jozef Donat napísal, zo pyta a páru je vod štvotkasem svoju malku trompetu, nimsce taschentrompete, mode hučbník bie skolom po vúžice papuču a je naposled stáci horky a konece vopytal a niže tam je ju zubiu štuž namaka trompetku čornem koforku z małej trompetku nimsce taschentrompete, son ich rade pola Jozefa Donata přizevi po takim małe čorne kofork faluje a to mies horkou a konecami. Jeli je študankou, rade sa přizevi a jeli mače dalše pokyvy za nás tež, štož vaše zahraduanie nastupa, sčeči nám rade přes damotnú app MDR Serbia, tam však tež namakače odpovedne formula. Rade nám sčeči vaše termíny, so môžeme te tež s dalšími tu serbským rozvozu dále širič. Nietko pak najprve raz Swiftec, Taylorec, Taylor Swift, 6 hodin 9 a 30 je.

0: Taylor Swift, jetzt du serbskim raus, was du atosm se pomirne wirst, so wona serboka nähe. Tujšie prašenje z čerašeho nedženeho vusovanja, što svuša k serbstvu, što su vumenenja za vuznavanje a što su faktore, kotre što mu polikuja, za sa tute vuznače tež vo druhých připoznava druhých serbosobje. To bi čera tema našim nedženišim vusovanju je pak tute prašenje zcova išče načasne, haj trebne dženstniši džen, tež o tem je Mirčin Venk se svojimi rozmonnimi partnerami porečal, ač je prašenje hišče treba, što svuša k serbstvu.
1: Sledženje a rozestajenje z umjelstvom ste dr. Tereze Jakobsovej pomaloj prašenje identite rozrisač, haj za sebe odsamknečkaž ona to dženca začuva.
2: Ja sem tu začišmila, zo so ja nohcu nikomu napšičajec uspravneč. A to je dôvod trauer, preto si mi na takým dupku bola a ja môžem za mne sama prajeť, ja sa vúznavam ako Serbuka a to ja netreba nikomu rec. A dôvod, že som ja Serbuka. A to je ništo, što je, jo mi také vúslobodženie dalo si rec. Poprom to nima nikoho zajmovať a poprom je mi tež mestom čas šojené, hač meniš tu ako Serbuku. Vidí abo nic.
1: Ona sa miestem tiež praša, hače prašenie zcela ešte tak vážne, štú súša k tomu. Julia Nečabono tomu nebe cel ve šelkých pádach cíle na nie spúščiť.
3: Ja mám tu začiť, že to prašeno všetko potom vážne je, když je o to, štú smie zastupovať, štú smie prajčka Serbia mysla vo vistých témach, štú smie rozsúdžička Serbia svoje peneze rozdelia vo sebe to. Potom je to vyzerajne relevantne prašeno. To je jen rozdiel, hač máš ty pravo prajč, ja som Serb, a stát nesmie prajč, ty nejsi žán, abo hač ty so stúpiš prajč, ty si Serb, a to pa ty jenške, što iš za to činíš, a potom si ešte sobu rozsúdžič vo serbských penezách.
1: Tola tajke direktne diskusie vo přísvušnosti osobov v zvisku se spichovaniom předseda Zavožbovej rady Marko Kovar, kýše tyž členno dalších krémiov byl, při rozdeleniu penez ešte doživil neje.
4: Spichuje so dženstnýši džen najúštišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcú docpeč. A štú ceto nik docpeč, to ja pravim, to je ovizor. Ne je to prvný rád, ideálne je to romáče báne, když máš nekejké projekty sárskeho rázu, alebo když nastúpia túto rič kultúru, živenie sárbo, alebo to je ešte jednu druhú cíľu skupinu, to je nie je tak tu najvážnejšie. A to romáče báne, tu když máš to ako odpolat, a to, što je so doby spichovaču.
1: Jemu skýre napadne, zo oboje přibierajce jace romáče nepadne.
0: Mirčin Venk je so ze šelkými aspektami prašenja přísvušnosť k serbstvu zabieral, dospolnený malé hajhodžinské vúsovanie namakače so vy ako podcast v audiotece ARD Sounds a na našej strane internete ka ešte ždámotný app MDR Serbia môže vám na kúže pát doporučiť, popuču nadživo si zapiknúť a pon zaso zbytk na poskáč, že so navročiče, ako pokiju cibidlky na sedomie, tu je Hubert Kola.

A to je to len ešto, abo když Snijakovarske tovarstvo preprošuje na volejbulový turnier, tak to by konc týdenia vulky Dubrave, ale je to hižo z dobrej tradíciu, zo na soboče po Božím spiču bul přes sak metaja cila jaka ešte predsa, je to hižo 10 let dlho. Z dobrej tradíciu. A lica sú sa 10 mústvo prizevili a oni nepšinžechu jenož z bližšie vokoliny, nie? Tež mústvo Serbská raketa sa druhý kroč na vonem turníre vobdžili. Serbskú raketu znaječe snano od našeho rozprávnictva vokovo Zatkula Beach volejbulové túre. Tam sú husto dobili a úspešne sa vopokázali. No a úspešne bychu tež betež mústvo konstitúdenia ve vujk ki Dubrave ve napjatych bojach kvalifikovaše sa mústvo potom vo finále a dokež dobeš jeden raja dočasný turnír termina dla vopuščich nastupichu jenož hišče z štyriami rajariami a náže podležachu snadne a vopsadžichu potom v finálnej rie v úspešne druhé miestno Serbská raketa potekým je sa vopdželiva konstitúdenia Pančica Kukove, no a finále tam dobeš jeden zajšo dom na obed, kajštiš přeco, tuž i sudaše, aj miachu nošiš štyrioch, rajorio, a sudaše druhé miestno, že však tyž v úriadne vúkonie, tuž v útrobnú gratuláciu, 7 hodín, 8 a 30 je.

0: Ralf Bumiborsi, Rade Dunda, Sidam Hojin, Nidom, Styri Abosta.
1: Nabožne svoa.
0: A tutema, Jensarano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Steu před rosudom, ale nevím si rade. Bundu tu, abo bundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ještě jeden puč městem? Pozastanu? Činju jenž přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Jsem bezradná. Trebam ještě vokomik. Du do lesa, do přírody. Jeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatým rypikom, nad modnej zelenju trávy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkije vunje kčejatého boza. Příroda je pouna moci, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so právě stuti pozitivní energiju. Čerstvý povětr, pohyb, stvoba Boža, vokševija dušu. A nedom začuvam tute vůboke začuče z Boža, spokojnošče. Jsem celé při sebi. Začuvam, zo kroču po pravém puču. Začuvam, zo nejsem sama, šako bo náš kněz mě po svojim puču vědže. A to je dere tak. To vám tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mivošč a lubošč. Zo byšče vědželi, zo nejšče sami, a zakročiče po pravém puču.
0: Dobraj Bernadette Lanzena ze Salova na roku a zamobitošči kuloske je v osade. Beč menšino. Dobro smiche, Katka a Jakub Šemoj. Dobre ranje, dobre start. Do džins niše je punžele.

0: Polícia z G.
1: No, se jenož skrutka drimnil, to by šo fér pozdaču opela sobotu večer na autodroze a 4 mies s Voniborščou a honim bujezdom a přitom zraze potom do přední mieduceho golfa. Šofér golfa bu zlohka zranene a na auto majnasta škoda cina 40 euro. V Biskupicach bychu vandálojo popuču, ale lipe prajene jeden neznate, kaž policia zdžili. Vun mi pjat k noci na dvorniščovi cichnoval, vabienský stejak banky vopškodžil a potem tež servisova automat bualil. Přitom by naparal škodu 1100,5 euro. Zastonice za neznatym pytaja. A sobotu večer v Vojerecach prasne a to při křižovanišču stará berlínska droha Halštrovska. Šoféry nota na staré berlínské droze přebíděše škodu na Halštrovské, kterou šměješe poprom šet jezbu. Dojnže k zrážce. Šoféry nova, když nezbožo zavinova, so zubí a jedoše na Alberta Einsteinovu drohu. Brněž policia nedom za ním pytaše, nesu jeho dotel namakali. Nastavit na škoda něče 700,5 euro policia netko dále sledží.

0: Kaczki!
1: Wieselu so na našu dzielnicnišu premiéru.
2: Ty miniš, to gdyż jeszcze ženie přetelko ľudí mirali nesmy.
1: To tež beno. Ale skýry miniu, so je to naša prinera, za kotruž doba ľudže zastupvačič.
3: Ale nie pfača tola dla nas zastupteja, ale za dobrý skutk, to je benefic na ra.
1: Vy mira, to by tola jene žort.
2: Za nas? Snač nie pfača, ale přijušim, nas za zastup rač vidža.
3: Je tola cool, so smimi dženca tež rač, a nic jenož naši prinej mústve ženu a muži.
1: Dys je to takhle vobladam, budu to dženca vunošne benefícne rö.
4: Derje. Da se znajmenča nesme podamo naše partnerske towarstvo KS Trump Kokorek z Polskie sem přeprosili. Dyžno su raz v nuze, môžeme im tež pomač.
3: To si nemôžu zcyła predstajić. Sylny zliuk a žno vulka voda cyłe športnišťo vodnese.
4: Haj, je samo hišče horie. Votovala vina spolu je cyłe športové dom z předražčernju a gratonju přepavio. Šo je skoncvane? Mústvo ste tam tak rec hač dokolen ve boče.
2: Oni potek im vše pieneze zastupa dostanu. A što sme mústvi naromadžili?
3: Haj, a sponzorujo našo mústva tež ište nešto k tomu dáža.
1: A my ište nešto dobro činime.
2: Što da to?
1: No doke žane rajnišťo nimaja, hune tež za džiči kopanca vupadne. Z džensniši rú přečiva nam môža skončne za so rač.
4: Haj, celé pravé teja, to je tež vážne. Tohodla nie zabudšče, to je benefícna ra. Nenže o to, zo dobudžeme, ale zo máme šíce vieselo.
1: Ach, vujo Achimo, vieš tola, zo nemôžu hinak, hať zo chcú na kúžde pať dobyť.
3: Je tiež jedna forma respekta, zo tamných kutne bereme a so přeči voním napíname.
2: A jeli dobrú rú pokazáme, ľudžo s nano hýšče nešte darjo. Jeli sa osúďa, to na žádem pat nie činia.
4: To dre mače šice pravje. Tola netko nestarajče so viace vo peneze a tajke viece, ale vo dobru kopajncu. Tu iš. Raz, dva, tři.
0: Eskat kopački!

0: Sedam po napo dževečiche, haj to je prašenje, ki što što ljudi zabira, što svuša k serbstvu a što z gerenic, što su vumenenja za vuznavanje a što su také faktore, kotre što mu poliekuja, zosa tute vuznače tež od druhých serbo připoznava. To by je čera téma našim nejdženišim vusevanju, je pak tute prašenje sva hišče načasne, haj trebne dženstniši džen vujki prašak, tež votem je Mirčin Venk ze svojimi rozmonnymi partnerami porečao.
1: Sledženje a rozestajenje z umjelstvom ste doktor Tereze Jakobsovi pomavoj prašenje identite rozrisač, haj za sebe vodsam knečkaš vona to dženca začuva.
2: Ja som tu začiš, mi vás zoso ja nohcu nikomu napšičo je cuspravneč. A to je dôvod trauer, predajcime na takým dybku boha a ja môžu za mne sama praječ, ja sa vúznavam jako Serbuka, a to ja netrebam nikomu rec. A to, da sem ja Serbuka. A to je ništo, što ješ. Jo mi také vúsvobodženie dalo si rec. Poprom to nima nikoho zajmovač. A poprom je mi tež mestem čas šojene, hač meni što jako Serbuku vidí amo nic.
1: Ona sa mestem tež praša, hač je prašenie zcela ešte tak vážne, štú súša k tomu. Julia niča bono tomu nebe cel ve šelkých padách cíle na nie spúščič.
3: Ja mám tu začíš, čo to prašeno všetko potom vážne je, když je o to, štú smie zastupovač, štú smie prajčka Serbia mysla vo vistých témach, štú smie rozsúdžička Serbia svoje peneze rozdelia vo sebe to. Potom je to vyzerajne relevantne prašeno. To je jen rozdiel, hač máš ty pravo prajč, ja som Serb, a stát nesmie prajč, ty nejsi žan, abo hač ty so stúpiš prajč, ty si Serb, a to pa ty jenške, što iš za to činíš, a potom si ešte sobu rozsúdžič vo serbských penezách.
1: Tola tajke direktne diskusie vo přísvušnosti osobov v zvisku se spichovaniom předseda Zavožbovej rady Marko Kovar, kýž je tiež členno dalších krémiov byl, při rozdeleniu penez ešte doživil neje.
4: Spichuje so dženstniši džen najúšišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcú docpeč. A štú cetonik docpeč, to je prajem to je ovizor. Nee, der Prinjör hat nicht ideal, du stromatische Bahne, du machst nicht gegen Projekte, sagst du auch Rasu, aber ich nastu bei der Kultur, Givenie, Sarbo, aber die ist ja noch drüber, Zilloskupin, oder nicht, nee, da tun die Navajische, aber der Romatische Bahne, du kannst meine, ich da, Jakob Wotpolat, und das ist so, dobi spichuvaču.
1: Jemu skire napadne, so oboje přibirajce jace romadže nepadne.
0: Mirčin Venk je so s všelkými aspektami prašenja přísvušnosti k serbstvu zabiral, dospone nimale hodžinske vusevanje namakače jako podcast v našej sluchovej audiotece ARD Sounds, kajštež na našej strane internete a našej damotni app MDR Serbia, no to môžu kužnemu doporučiť si to raz naposkač rano, na džujedeče prinu pojcu a desabročiče dru, to so der Rečini ist der Kimi Podcast Ami. Was am Hajin? Jeden Astürze chie.
5: Du schist ruf auf schied mit Jean. Du schist schied ka jen der Stava. Patum nicht der Treber mehr.

Krotko. Krotko da cipetl ginadze večercich. Rune rec, hai. Septembre, so voli. Mitzje noš krajne sejm Saksko-Anhaltski, ale tež Mecklenburgsko-Przedpomorski. Dziś je to runja, a v tý tu kvidu najsilniša strona. A nutskuni ministrojo našich zjaskových krajov razne před AfD knižastvami varnuja. Například duringski nutskuni minister Meyer, kýž vidí nutskunu, kajž tež vonkunu vistotu nimskie vohoženu, miła AfD tež nutskuneho ministra stajč. Nic jenoš, so ma vústavove škit, nimsce verfassungsschutz svoje kontroli horšči, abo aj môže přes tak prane tež rozsúdžič, ale zdobam tež přístup na tajne vystotné informácie, štož civu nimsku nastupa. A dokáž ma AfD vujkotne počají a kontakty do ruskie abo do češko-pravicarských organizácií moli sa tute tajne škytane informácie runie do tutych kanálu dále svač a tak viestota menšinu, ale tež civie nemskie vohožené byč. Menšiny menujú konci nož nás ako Serbu, ale tež politické, sexuálne, riečne, športové, politické, kajž tež přeco. Konci dženia sú šíce nutskúni ministrojo rúne pred tým v handelsplače varnovali. Kajky to vážny krok, co na zjavnošť s jasným varnovaniem obročič a snanom mili tuto varnovanie ľudžo tež kutne brač.

0: Wiele wuže scenario jo kužde žen duce dobar linja ze šegom a hu jo problem až vet hreše voza až do Lubniova ma jo jano ešte jadnu jízdnu keliju, ale Deutsche Bahn co ten problem skoro vet peraš. Stefanie Krautzeutz, WWC.
1: Firma DB Infrago wuže vet oktobera donatvarište druge kelije. To je časni Klausu Cerunčov ako prietne písal. Až do kenca leta 2007 a 2000, kši gytuje byš s tvarskými žilami na tých 9 a 2000 kilometrů. Také dvojnišča při celje vedujú pen přimerjone a modernizirované. V tej dobie myse pendlarie uže šígi linie RE 2000 do Balínia z okolo drogu přes Kalavu. Také uronajnské busy mjazy Ljubnuvom a Hošebusom budú.
0: Ved oktobra muse pendlarie na nemeni leto šerpne byš a sebe přijúci šedlejše drogy, kdež sú duce dobar linja. Viecej novosťov zmijome za vás po muzice.

0: Nas zajmuje dźensa, što činiće vy, gdyż junu narech nešće, a za to sme se exemplarisce dvije modostnije do studia přeprosovali, kotrež nam vo svojich hobijach rozpravjataj.
1: Franco, spomjatku si za kuždym hobijom ci vizo tež vele treninga, čase a drude tež přivinjenja.
0: Haj, Tomáš vizo pravje, za zvonka stejace hupada to husto lohšo, hač to opravdje je.
1: Tak je, tež při lohkatlitice, za to máme tu Martu, kotrež tu pravi... Kotraž to pravidlo nečini, Marta, je tam snad nijemo ništo bylo, što jež si si lohče představila a je na koncu tola češe bylo, hát si to si pom představila.
2: Hej, što jež směla pola lohka atletiky na započátku na kože pat podhodnočila byta mentálna komponenta, přetož v tréningu jo jendre šetce se svojimi lužimi romadže a má svoju krutu tréningu skupinu, ale v vůbodžovanách jo jen bondua často sam a nima niko, když jenom tam nekak za ruku za, abo tak, dokud jsou přeče jo často v druhých starobných skupinách, abo tyž druhé disciplíny zmištruja. A hajdla to do na započátku na kužipat drude češko bo, ale počasu sojn na kužipat na to zvuči, a bon je to na kužipat den dobrý trénink samostatnosti.
0: Hej, Matej, ty máš runě tak, kajž Marta kytro vůžadace hobby, ty dá som jenujce na vukovanskou půra vukovač, a k tomu slušat tyž vězo věle půvania. Je to tak napínace, kaj se to úplně představuje, abo činíš to so tak dole za to, če já se nenapíná?
3: Also započal s tým sa, že ako džičo, ha mi jara zaje napanú, so som mi to ľubí, ha ja to jara dere môžu. Dla toho je to nešto, čož mi veselo činí, ale vyzo dávaj tie šústo v okomíky ve tréninku, kdež to jara napínať se, jo, ha pon se ja musú nahaj, kdež si to nieke převineš, kdež to nieke môžeš, pon buď si to šíšan raz lepe činč, ha to je nešto, čož me motivuje, hej.
1: A što by pon také najbolje napínací moment za tebe a čo to je při tréninku, što by te pravil?
3: Najnapínací, čo by še v môjom prúvaniu, když som ja dobal jednu damu v osobu ve drastče, ve vode vodvlesč, také abšlepen. A to ještě přes pousta metra daleko, to by še také to, že jo vopravdě najbolje vúžadace bylo.
0: Hej, Franco, top. Poté, kým vidíš, jak češky tuto hobie poprom sú, po přichylnej hudbe zoniče jace od našich hošťov, no a doba zareje nám Lípka.

0: Ченце Словен свободно ве за можитим краю. Вовсе пчоша споможно за липку є Охайо. Тола вона беджі со за духом шедне раба. Словен сам є вина, ки со воню мало стара.
1: Kopańca, volleyball, blidotennis, goleswatch, jogowatch, abo tež rewatch. To sú najvobľúbovanejšie hobie mies našej modžinu. To môžeme si najskýre vystčibiť.
2: Šo vás tu dve a ničo nového, ale my sme naše čuslače nosy kraja svali, co by chupitali za tými záberami, ktoré škúžitevo nepše radíče.
1: Pak dokáž na haj, to netreba kúžde vidieť. Abo dokáž je to tak samozrozumľuje za vás, zo to seba ako voľnočasnú záberu nevidíte.
2: Marta, jestli mikrofon rabva přesledžíva vaše živenie, pýtajú za neušedné variantu čas zavývač.
3: Sano to nie je celé neušedné, ale ja rád hudu učím. Ja pískam gitaru, akordeon a klavír, a ráda spým poprom, a pon kus impro, kus spýl, všetko také znaje. Tak tiež gani, že nimo ťa po jednom klavíra, je to ťažko, nic z toho vás sač.
4: Zase šomu sú za to veľa moda sečina, ale ja ráda varím. Ti pošli si di šakvúbe du varím, mňa radšo za mňa sama.
5: Hej, mám svojným času, ja mňa svojím tiež připodla jen sáčtykám. Mňa přečeká to tiež, či nie, to musí pan bude vúmenímo, abo mňa sa vúsa podpíramo.
4: Ja ráveľa tiež bude psíkom, nešto či di. So to môže napríklad mokrám všetci rolu, takže potom to nemste naučímo. A to například může, ale peng, tak tím se pan aber také mortal style.
6: Já rád s mým CD čiště kom, v mém svobodném času máme plastiku džičky v čiště. V osobě je to dělat, když máme doma raz, máme maličko, že to skoncuje, a potom může se celý jedno na laptop synč a jen malý model sotovič, a potom máme tu ten džičk, já rád spíš na hotu a nedobí se, je to rodně přes Amazon zkázat, nebo tak.
4: Budete já so bukodžu s mým nukdom, ona říká Mimi, hej, od jezna je na starší, hej, ta třeba by za tý času půjete, a pon nás si trude špacírom, že fajn by trávete a pon skáka, ale kdybych hej, kýt vás teda prieč nebyží, hej, ta znojára zvučina na člověk, kýt až mu tom dojára veli lid mamo, a to jára fajn. Ona nás znojára dere znaje, dle to ona nás zvučina, a ona tě aj prieč nebyží, a když ona hej, mu běží, kdybych hej, tím zahá běžet, no.
1: Ok, z nuklom voko objač, to ešte nikoho vidio nesem. Najrenčo si predstavuj obraz, kde si čekne a potom dobiš je ona zarodžujúč. Ace of Base zahraje nám Beautiful Life.

0: Pola nas v studiu stajenca Marta Mirčinkec, kotraž činje lohko atletiku a Matej Čornak, kotraž da so na vukovansko pôvarja vukovač.
1: Naša tema dženca je mienujce, što činiče v serbska močina, dyž na rejach nešče. A to lastaj taj dvajo dženca tu a vo svojich trochu osibitých hobijach rozpravjate.
0: Matejo, kak da taki typiski trening pola tebi a pola vas odbeži púrčeho po celenere bez přestorky tam a sem, ale máte niekoľko z vašho mústva, kýž do vody skočí a či niekoľvek sa podnúri a potom ty tam celé zmužíte núd skočíš a spútaš ho nekak vúkovať.
2: Also my som na započiatku všetce neščoplenie a tuto je opon kus vôľbne, to môže si kúže sám rozsúdička unta činí a potom máme kúže druhý týdžen bolo tá fúhanská technika a hevák tun techniku ke vukovaniu hai a bon ve treningu to moža buď švitze kaž naška technika při kraulvanu aber tež vizor tež dama sem púano te vútrajne púano hai to tež inžil
1: hai a Marta podľa tebe kak vúpada trening při lohko atletice?
3: Mo započnemo so sienom krutkým ščoplenom, tamo so husto zabežimo a potom sleduja niekotre dynamické načahovania a tiež kus bianský ABC, špecifice za tú disciplínu, na ktorú sa jen prihoduje a potom sa mu najhuštejšo delimo do skupinu. Tuči kot si skakaja do najnemestno, tuči kot si sprintuja, abo tiež špijaja a tiež metario, mo sa pon džedimo a so ščemo špecifične šoplimo, te šopleno je raduje po nás a potom na koncu jen so vizot ščemo načahuje drudy kus stabilizacijske zúčova na hišče. Hoj.
0: A ka upada to pon v zime, dež vo v zime vonka jo nemieče duje čare, vonka sa obiehač mače po neno halu, abo kao toč niče.
3: Hajmo mamo to zbožo, so na mesto Budušin všelake hale k dispozícii staj. Mo trenujemo od punželáča štvotka, kožde džen v jednej druhej hali. Napríklad punželu smo po nás v serbskom gymnáziu v hali a ponto od názimy hač do naleča tak odbeží zemo v hali smo a jenež krutke čare vonka bejamo vizo od vedra odvisne.
1: Hej, Matej, ty skrý, vie lečo dživáš za našich čipných čipersúcharov. Môžeš to hičo prajť, že to v lečo dživáč budeš?
2: Ja som poprom plánovaný mi ove šprejný kúpel s nanej nus vúžu prevzáč, ale ponio so von z toho, že majú oni poprom došť ľudí. Jenom, že boh tam nič ten kore bo, abo oni nikajko zastupera trebali, so oni na naše tovarstvo v obroča a pon boha ládov hača tam časom na tom dňu. A snadno sa jenom sprejene kúpil, vidí, hej.
0: Vesali sa ponte zno práve Bruno hodváč ve svoncu, přes co ličo ešte tam vonka stáč, kde víš.
2: Ja bol sa veselý už boh, ja to snadno ve vodže bol, hej.
0: Ale ty víš, žádnu svončnú žalbu zavúče, no?
2: Vizo.
1: Hej, dostaj byl Matej Čornak a Marta Mirčinkec, obaj Matej vosebite hobby. Marta je pravá serbská lohkoatletka a Matej chce sa stáť s vukovanským púvarom. A za to pilne trenujete.
0: Vútrobný džak vám aj zostať si dženca čas za zadkulu zauj a naveza Božeme a pon na zásobí džine Bože.
3: Božeme.
2: Aj vútrobný džak, Božeme.

0: Zatkula.
1: Në cina që fësarë su konstëgjënja mejo mjetali, mjes drujim vë rojën që nëjë vjesë se nuk një të a dobro shicarë. Pjatë këvë hokarë rejo ashe cina që gjithatësër a mojinskih poro vëkua meje. Sobotu vë krosnicarë bëjë 20 poro kish mjes serbskimi tish i riskuri u pokazahu. Ve votroje vëbëgjivahu so vë cjoh skupinach vë vjashk meje a skunčihu ze spionim vječokom. Njëgjelu vë nebelčicarë mejahu 6 gjithatësër a cina që mojinskih poro. Tam je so obšivý povalenju meja vjašk letušeho nového štoma vodvamao. Ve Voklecach steješe letuša meja prýdy raz v krutem stejaku, vokova nie riovaše 40 čiporu. V konjencach a Nemcach vodme so meje mietanje jako vjašk konstitutenského vjesného svedženja.
2: Jena 64 čo je so na druhým serbským spevnym v ubiđovanju kapono nejdžilúve jasince v obdžiliu. Pola vulkých rasov údobe se vútočan Mateo Malt ze svojim honačom prenie miestno ze 670 zinkami. Pola malo honačo, kdeže zlota medalia do Halštrua, honač Friedricha Grefeho je 104,5 razov v hodine zaspeho a s tým nový rekord nastajú. Najdlhší púčke v ubiđovanju mieše kapon z Ríze Grozenhajna.
1: Techniska Universita Dresdžane je dženca pola novoslic započala z točenjom džiry do zemje. S tým chce na dalšim mysle geofyzikalické vúmenenia a zaismické aktivity v zemje zvyščiť, kde sú relevantné za možné zasudlenie Einsteinového teleskopa v Sakske. Kajž Univerzita z Džili je to miestom cíče točenie za teleskop. Prinej byšta v Husku a v Linovcu. Dalšie maja sledovač. Honja Vúžica má dobré šance sa stať ze stejnišťom observatória za Einsteinový teleskop.
0: Zatkula. Zeus. Každú pondelok.

0: Netko podamoj so zhromadnje s Francom do športového sveta. Zajšu konc tedyna bi mjenujce nimo kopice mje metano, tež tuž do športového zaradovanju.
1: Mjez druhým je prenje volejbulové mužstvo sportového towarstva Viktoria Woklice sobotu vo postup do Sakskej ligy vojovalo.
0: Wokličenio bichu sezonu v Sakskej klase na druhé miestne zakončili a bichu sa tak za postupný duel kvalifikovali.
1: Předčelnice volejbulového mužstva ze Freiberga obsadzichu výštafli na koncu toho runia druhé miesto, a bichu tu išto runia tak motivovaný kajš Wokličenio.
0: Postupný duel Wokličano odmieso kajš kuždara preného mužstva nic pola nich doma ve Woklicach, ale v športovej hali Rajbičanskej vyššej šule. Dokež môža jenož v Rajbičanskej hali pravidva za vysokosť dodržať.
1: Pšušim pak dojedže si tušto feno do Ralbičanskije sportoveje hale, so bychu silnje mužstvo podpierali.
0: Najebač dobrije podpiere feno pak za Wokličano na koncu nažel dosavalo nie. Wokličenio podležachu mužstvu z Freiberga po 4 sadžbach z 1 kici.
1: Vopročje jara škoda za Wokličano, ale přišelné sezóně, že vězo zase z plně páru do prytka, tak zo rádi so jim snad přišelné sezóně postup do Sakskej ligy.

0: Hej Franco, was deine Meinung zum Raspi-Sportje? Runjes mir über postupnem Duellu Volleyballer Mustwa Victoria Worklitz Ritscheli, an nicht gar wenn du mir so hische wusstet gam, gab ein zu Schakow Henner, gab ein zu Kunstgena Wabrauge, Janu Jenschku, Mirnu Menschin und Nemiachu. Wis Jasko Elise, bim mir nütze, hat doch passende Sekunde, napjato Spudla.
1: Předovšem deleka v tabuce šako zavěščichu si kopere zemnichova hižo dočasně mistrovský titul. Měnuce měru VfL Wolfsburg, Prini FC Heideheim a St. Pauli hač do posledního rejného dňa jednak věle dybku na svém konče. Zestupné boje by tohodla tak vůzky kajšiště ženě v stavěznách zvězkové ligy.
0: A runje ra es St. Pauli přečivo Wolfsburg jest, dass es direkt ne končne ru, dokelš vidjachu ižo přetpolu, so budje wotpisne to, kak prini FC Heidenheim reje, jeden z nich, aber samo nedom vorbei do druje zjaskoje ligi zestupič. Na koncu dobe Wolfsburg z cíke jeden a vukova so s tym do relegacije.
1: Za St. Pauli a Heideheim po notomu vua voltpišanje sezonge druhá zvjazkova liga Heideheim pšira mjenujce přečiva Mainzi z 0-2. Vosbje hoko potem zobichu zaješvu sezonu hišče mjeze na ronje rali abichu vulka překvapenka ligi.
0: Ale tešu druhý zvjazko Elize suso stavizne pisali. Elversberg postupi mjenujce prini raz sova v staviznach dorstva do zvjazkoje ligi.
1: Zajímavé je, že byli v Elversbergu jenž nekak 13,000 lidí, ke přirovnání budoucím má nekak 3,4 v obydlerů.
0: To je opravdu jarená stavizna, před nešto letami rájachu ještě v regionální lize a netko nadobo jsou Bayern Micho a Dortmund s hoščom.
1: A tiež v cíči lize by v opravdu hač do posledního vokomíka napjaté, štú na koncu do druhé ligy postupí, Energia Kočebus vojováš hač do posledného vokomíka vo postup a zavěstčí si z dobečom přečivo Ringsburga tiket za druhou zvjazkovú ligu.
0: Energia je s postupom po takým po 12 letách zase ročo v druhé zvjazkové lize, tutun kopovský konstitutina by v opravdu zajímavé.

0: Hej Franco, tak spěšně jste se naši dvě hodiny dženca tež tu zase minivoj.
1: Hej, škoda je, ale v první hodině porečáme si našimi hostěmi o jejich nevšinných hobijách a rozpravujeme o zuběné tropiče Josefa Donata.
0: Kajště zavěště sobu dostali, můžete se o džencišeho za našu Zadkula Beach Touru přizvíč, za to pošlete nám celé jednoré e-mailku na zadkula@mdr.de. Všetky další informace namakáte tež na Instagramě.
1: Nezabudźcie, wy za zase przychylny tydzień zapiknąć, tam wusywamy mianowicie live ze Sputnik Festivala.
0: Mój dwajo, Franca Franz, prajmo wam nitko.
1: Boże mnie, a dobrą noc. A dziemy nitko, tygo salami jeść.
0: A trompetu piskać.